0: Gorila horská. Největšími lidoopy jsou gorily horské. Žijí ve vysokých nadmořských výškách v afrických horských lesích v pohoří Virunga. V těchto deštných pralesích může být extrémní chladno. Proto mají gorily horské dlouhou a hustou srst. Jsou velmi společenské, žijí ve skupinách čítajících až 30 jedinců. Vůdcem tlupy bývá dospělý samec, takzvaný silverback. Silverback váží asi 180 kg a spořádá asi 20 kg potravy denně. Gorily se živí převážně zelenými listy, výhonky a stonky rostlin. Gorily stráví polovinu dne krmením, druhá polovina dne patří spánku a odpočinku. Gorily horské jsou jedním z našich nejbližších příbuzných, sdílíme asi 98% DNA. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě.
1: Mňau TV. Tohle budou vaši mazlíčci milovat.

0: Rosomák. Rosomák je masožravec, veliký asi jako border collie. Je to neohrožený lovec, ale taky mrchožrout. Žije v arktických a subarktických oblastech Evropy, Asie a Severní Ameriky. Přestože připomíná spíše medvěda, je rosomák příbuzný lasičce nebo jezevci. Protože žijí v chladných oblastech, mají tlustou, mastnou srst, odolnou proti vodě. Špatně vidí, ale za to mají skvělý sluch a čich. Cítí i potravu schovanou několik metrů pod sněhem. Jejich silné čelisti dokáží rozdrtit i kost. Rosomáci jsou samotáři, žijí i loví sami. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Deštný prales Nyungve. Nyungve je rozlehlý a velmi starý tropický deštný prales na jihozápadě Rwandy. S celkovou plochou více než 1020 km čtverečních je největší ve východní a střední Africe. Během doby ledové nikdy nezamrzl, proto se vyznačuje ohromnou biodiverzitou. Nyungve je domovem 13 druhů primátů, včetně šimpanzů. Je to rovněž ráj pro ornitology, kteří zde mohou pozorovat přes 300 druhů ptáků. Na území pralesa se nachází několik turistických tras, které nabízejí dechberoucí pohledy i zážitky. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Velká pětka Afriky. Velká pětka se dříve říkalo pěti zvířatům, která bylo pro pěší lovce nejtěžší vystopovat a ulovit. Tato člověku nebezpečná zvířata jsou slon africký, nosorožec, buvol, lev a leopard. Dnes se tento termín používá, když člověk chce tato zvířata zahlédnout na safari pěšky nebo při jízdě autem. Slon africký je z nich největší. Lvi jsou aktivní v noci a většinu dne stráví spánkem. Nejjednodušeji je lze zahlédnout ráno, než se uloží ke spánku. Pozorování buvolů je velice jednoduché, protože žijí ve velkých stádech. Nejtěžší na nalezení jsou z velké pětky nosorožec a leopard. Nosorožci jsou velice plaší a schovávají se v husté vegetaci. Leopardi tráví většinu svého času ve větvích stromů a jsou skvěle maskovaní. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Kolonie lachtanů. Lachtani jsou velmi roztomilí živočichové, žijící částečně ve vodě. Ve vodě tráví většinu času, ale kolonie vytvářejí na souši. Lachtani mají hustou srst, kterou se odlišují od svých příbuzných tuleňů. Jsou to zkušení plavci, umí zadržet dech na velmi dlouhou dobu a pod hladinou dokážou dokonce i spát. Lachtani mají pod kůží silnou vrstvu tuku. Tento podkožní tuk je chrání ve studené vodě. Od příbuzných tuleňů se liší i výraznými ušními boltci. Lachtan jihoafrický je masožravec, živí se mořskými rybami, hlavonožci a kraby. Jsou to velmi přátelská a zvídavá stvoření, která se nebojí přiblížit se k potápěčům. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Ekosystém Serengeti. Km2 velké Serengeti poskytuje útočiště mnoha druhům živočichů. Do ekosystému patří národní park, chráněná území Ngorongoro a Masai Mara a část Viktoriina jezera. Odehrává se v něm jedna z největších masových migrací na světě. V průběhu roku uvnitř ekosystému migruje 1,5 milionu pakoňů žíhaných, 200 tisíc zeber stepních a 400 tisíc gazel. Ekosystém Serengeti je téměř nedotčená chráněná oblast. Oblasti mimo park jsou ale v nebezpečí kvůli zvyšujícímu se osídlení a expanzi zemědělské půdy. Národní park Serengeti i chráněná oblast Ngorongoro jsou na seznamu světového dědictví UNESCO. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Lev. Lev získal přezdívku král zvířat, jelikož se nachází na samém vrcholu potravního řetězce. Lvi jsou jediným společenským druhem kočkovitých šelem. Žijí ve smečkách, čítajících asi 10 až 15 jedinců, vedených dominantními samci. Dospělí samci se odlišují od ostatních kočkovitých šelem tím, že mají hřívu kolem krku a hlavy. Jsou to především noční zvířata, která loví hlavně za tmy. Loví zejména samice, zatímco samci hrdě ochraňují svá teritoria. Během posledních 50 let se populace lvů v Africe zmenšila o polovinu. Důvodem je úbytek přirozeného prostředí a nelegální lov. V celé Africe jich už dnes žije méně než 21 tisíc. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Velká migrace. Ze Serengeti do rezervace Masai Mara migruje každým rokem za čerstvou trávou 1,5 milionu pakoní a 300 tisíc zeber. Nejnebezpečnější částí cesty je brodění řek. V řekách plavou krokodýly, kteří čekají na antilopy a zebry. Osud antilopy, která nestačí držet krok se svým stádem, končí v zubech krokodýla. Přestože mnoho jedinců skončí jako potrava predátorů, ti, kterým se podaří dostat se až na pláně porostlé čerstvou trávou, představují záruku budoucích generací. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Pavijáni. Pavijáni jsou velmi inteligentní, vysoce přizpůsobivé a silné opice. Většinu času tráví na zemi a na stromy lezou pouze v noci nebo pokud jim hrozí nebezpečí. Jejich úhlavními nepřáteli jsou levharti. Pavijáni žijí v početných rodinách, kterým se říká tlupy. Živí se ovocem, semeny, bobulemi, listy, rybami, ptáky a dokonce i květinami. Jsou to velmi společenská zvířata, komunikují mezi sebou pomocí zvuků a dotyků. Vzájemné probírání srsti je pro pavijány velmi důležité a posiluje vztahy mezi jedinci. Pavijáni jsou schopní přežít v různém prostředí, od tropických deštných pralesů po suché oblasti. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Pes hyenový. Pes hyenový je jeden z nejvzácnějších afrických predátorů. Jsou to společenská zvířata, která žijí ve smečkách. Tato silná a hbitá zvířata dokáží pronásledovat kořist i po několik hodin. Psi hyenoví mají vynikající zrak a čich a díky svým velkým kulatým uším i sluch. Mají obří teritoria, která neustále hlídají. Psi hyenoví jsou jedni z nejschopnějších lovců na planetě. Zatímco lvi jsou úspěšní jen ve 30% případů, u psů hyenových je to 80%. Jejich latinské jméno Lycaon pictus doslova znamená malovaný vlk. Jsou na hranici vyhynutí, v divočině se jich nachází jen okolo 5000. Mini dokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Divoká Jihoafrická republika. Jižní výběžek afrického kontinentu je typický svou pozoruhodnou biodiverzitou. V oblasti žije asi 300 druhů savců a 850 druhů ptáků. V místních národních parcích a chráněných územích je velmi snadné pozorovat takzvanou velkou pětku. V hojné míře se zde vyskytují sloni a Jihoafrická republika je domovem i bílého a černého nosorožce. Kvůli pytláctví ale populace nosorožců klesla od 60. let o 90%. Antilopy skákavé jsou národním symbolem Jihoafrické republiky. I na pobřeží nabízí příroda působivou podívanou. Nejpočetnější populace vytváří lachtan jihoafrický a terej jihoafrický. Doma je tu i tučňák brýlový. Z důvodu nadměrného lovu sardinek však jeho stavy klesají. Mini dokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě.
1: Mňau TV. Připraveni na mazlení?

0: Nosorožci. Jméno nosorožce je odvozeno od jeho latinského názvu rhinoceros, což znamená roh na nose. Existuje 5 druhů nosorožců, tuponosí, dvourohý, sumaterský, indický a jávský. Nosorožec tuponosí je jeden z největších suchozemských savců. Je to společenské zvíře, které žije v malých skupinkách. Nosorožci dvourozí jsou samotářští. I když jsou někdy aktivní i ve dne, nejraději jedí a pijí v noci, když je chladněji. Bílí a černí nosorožci žijící v Africe mají 2 rohy. Nosorožec indický žije v Asii a má jen 1 roh. Nosorožci mají špatný zrak, ale mají téměř dokonalý čich a sluch. Kvůli velkému zájmu o nosorožčí rohy jsou kvůli pytlákům na hranici vyhubení. Jejich rohy jsou složeny z keratinu, stejně jako naše nehty a vlasy. Všechny druhy nosorožců patří mezi kriticky ohrožené. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v 1 minutě.
1: Mňau TV, tohle budou vaši mazlíčci milovat.

Společnost IMAX hledá pracovní sílu. Lakírník, pomocný pracovník do výroby, procesní inženýr lakírník. www.imax.cz

0: Hroši. Hroši jsou savci, kteří žijí v řekách a jezerech napříč Afrikou. Jsou to jedni z největších suchozemských savců na světě. Aby se ochladili, tráví většinu dne ponoření ve vodě. Protože se jejich oči, uši a nos nacházejí na vrchu hlavy, vidí, slyší i dýchají, i když jsou ve vodě. Hroši se vylézají z vody napást v noci nebo když je chladno. Jsou to čistí bíložravci. Za jednu noc spořádají okolo 35 kilogramů trávy. Koluje mýtus o tom, že hroši potí krev. Ve skutečnosti je to ale načervenalý sekret, který vylučují, aby se chránili před sluncem. Slovo hypopotamus pochází z řečtiny a znamená doslova říční kůň. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Medvěd hnědý. Medvědi žijí v hustých lesích, v horských oblastech, údolích a loukách po celém světě. Populace medvěda hnědého žijí v Severní Americe, Evropě i Asii. Jsou to silná a mohutná zvířata. Přestože jsou to predátoři na samé špičce potravního řetězce, živí se hlavně bobulovitými plody, ovocem, ořechy nebo kořínky. Jejich kořistí se mohou stát i ostatní zvířata, a to od hlodavců až po větší savce. Pokud mají možnost, dokážou lovit i ryby. Navzdory své velikosti a váze až 450 kg dokáží běžet rychlostí až 50 km za hodinu. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Létající lišky. Kaloň je poměrně velký živočich, který žije v teplých krajinách. Přestože létají jako ptáci, společně s dalšími druhy netopírů patří mezi savce. Spí a odpočívají v korunách stromů, kam se zavěšují hlavou dolů. Někdy se jim říká létající lišky, a to kvůli chlupaté hlavě, která se nápadně podobá té liščí. Na místech, kde mají dostatek potravy, je možné pozorovat miliony kaloňů zároveň. Napoleon Island na jezeře Kivu ve Rwandě je domovem obrovské kolonie kaloňů. Nachází se tam velké množství stromů kvajáva, které pomáhají této populaci kaloňů uživit se. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Draví ptáci. Draví ptáci se živí ostatními živočichy. Jsou buď skvělými lovci, nebo mrchožrouty. Denní dravci, jako jestřáby, orly, sokoly nebo supy, se krmí během dne. Noční dravci jsou hlavně sovy. I přestože některé druhy sov jsou aktivní i ve dne, většina loví v noci. Dravci mají několik společných znaků, silné zahnuté zobáky a velké ostré drápy. Všichni mají výjimečně dobrý zrak. Zatímco orly jsou jedni z největších dravců, sokoly jsou nejrychlejší a také nejlepší lovci. Někteří dravci loví hady, ještěrky a malé hlodavce. a jiní dokonce i menší ptáky nebo ryby. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Divoká Namibie. Namibie je tvořena pouští a řekami. Namibská poušť se rozprostírá na jihozápadním okraji Afriky a je to nejstarší poušť na světě. Podle odhadů vznikla asi před 55 miliony lety. Nejikoničtější částí namibské pouště je Sosusvlei. Místní rudé písečné duny dosahují výšky až 350 metrů. Většinu území Namibie pokrývá poušť, ale nacházejí se zde i řeky, které během roku nevysychají. Jednou z nich je řeka Kunene, která tvoří hranici s Angolou. Národní park Etosha je jedním z nejdivočejších míst na Zemi. Vodní zdroje jsou pro místní faunu životně důležité. Namibijské pobřeží Atlantiku je domovem mnoha druhů zvířat. Navzdory drsným podmínkám tam žijí lachtani nebo tučňáci. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Nezvyklí a jedineční ptáci. Hadilov písař je velký africký pták. Se svou orlí hlavou s chocholkou a dlouhými ocasními pery jde jen těžko přehlédnout. Je to skvělý lovec plazů. Kladivouš africký žije v okolí mokřadů a staví si obrovská hnízda. Jeho hlava svým tvarem připomíná kladivo. Jeřáb královský je velký pták, který tráví většinu času krmením. Je to národní pták Ugandy. Snovači rudozobí se někdy zhlukují do hejn, která mají až milion členů. Tvoří největší hejna na světě, jejich populace čítá přes miliardu jedinců. Jsou společenští a staví velká hnízda až pro 50 ptáků. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Africké antilopy. Antilopy jsou nejrozšířenějším zvířecím druhem afrických plání. Žijí samotářsky i v několika tisícových stádech a obývají širokou škálu prostředí. Největší antilopou je antilopa losí, která může vážit téměř tunu. Gazely jsou doma ve východní Africe a patří mezi nejpočetnější druhy. Antilopa kudu má zakroucené rohy, je sice trochu plachá, ale velmi často bývá k vidění u napajedel. Jindy se raději schovává v křovinách, kde nachází potravu. Jednou z nejkrásnějších antilop je antilopa koňská, která se vyskytuje v jižní Africe. Dvěma nejrozšířenějšími druhy antilop v Namibii je antilopa skákavá a přímorožec jihoafrický. Oba druhy se přizpůsobili životu v poušti a vydrží dlouho bez vody. Boje samců antilopy skákavé o dominantní postavení jsou nelítostné. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě.
1: Mňau TV. Připraveni na mazlení?

Společnost IMAX hledá pracovní sílu. Lakírník, pomocný pracovník do výroby, procesní inženýr lakírník. www.imax.cz

0: Tento pořad vám přináší technologie estetické medicíny HydraFacial, sponzor pořadu.
1: Devaldi Jobs. Hledáte novou pracovní příležitost? Nabízíme širokou škálu pracovních pozic v různých oborech. Ať už jste stavební dělník svářeč, zámečník, inkový pracovník, skladník nebo pracovník obchodního provozu, máme pro vás nabídku. Pro více informací o dostupných pracovních pozicích a jak se ucházet, navštivte naše webové stránky na www.divaldijobs.com. Připojte se k nám a objevte nové kariérní možnosti s Divaldi Jobs.

0: Guerrezi. Černobílé Guerrezi žijí výhradně v lesích Afriky. Se svou krásnou černou srstí a bílým pruhem na zádech a na ocase jsou velmi výrazné. Všechny ostatní druhy opic mají 5 prstů, Guerrezi mají ale jenom 4, chybí jim palec. Další druh, červené Guerrezi, žije v jižní Africe. Jsou ohrožené a pozorované jen vzácně. Jedno z mála míst, kde je můžeme vidět, je les Jozani na ostrově Unguja na Zanzibaru. Guerrezi žijí od pobřežních lesů až po deštné pralesy ve vysokých nadmořských výškách. Po zemi se pohybují jen zřídka, raději obratně skáčou ze stromu na strom. Největší hrozbou pro Guerrezi je ztráta životního prostředí. Mini dokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě.
1: Mňau TV. Tohle budou vaši mazlíčci milovat.
2: Tento pořad vám přináší technologie estetické medicíny Hydra Facial. Sponzor pořadu.

0: Mňau TV, součástí vaší rodiny.
1: Tento pořad vám přináší technologie estetické medicíny Hydra Facial. Sponzor pořadu.

Zebry. Zebry jsou jedna z nejkrásnějších zvířat Afriky. Jsou to bíložravci a většinu času tráví spásáním trávy. Zebry neustále hledají čistou trávu a vodu. Protože jsou to společenská zvířata, sdružují se do stád. Při cestování krajinou nebo hledání vody se mohou spojit i s jinými bíložravci, jako jsou třeba antilopy. Jejich černobílé pruhy jim dovolují splynout se zbytkem stáda a tím zmást případné šelmy. Díky těmto pruhům dokáže mládě poznat svou matku. Každou zebru zdobí unikátní vzor pruhů. Zebry jsou ve skutečnosti černé s bílými pruhy. Mini dokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Ekosystém Serengeti. Km2 velké Serengeti poskytuje útočiště mnoha druhům živočichů. Do ekosystému patří národní park, chráněná území Ngorongoro a Masai Mara a část Viktoriina jezera. Odehrává se v něm jedna z největších masových migrací na světě. V průběhu roku uvnitř ekosystému migruje 1,5 milionu pakoňů žíhaných, 200 tisíc zeber stepních a 400 tisíc gazel. Ekosystém Serengeti je téměř nedotčená chráněná oblast. Oblasti mimo park jsou ale v nebezpečí kvůli zvyšujícímu se osídlení a expanzi zemědělské půdy. Národní park Serengeti i chráněná oblast Ngorongoro jsou na seznamu světového dědictví UNESCO. Mini dokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Varani. Varani jsou plazy, kteří dorůstají až do délky 3 metrů. Mají dlouhé ocasy a silné čelisti, které dokážou rozdrtit i kost. Pomocí silných a ostrých drápů hledají vejce a kořist žijící pod zemí. Na rozdíl od ostatních ještěrů, varani mají rozdvojený jazyk. Právě ten jim dovoluje zachytit pach a najít potravu. Přestože vypadají pomalu a neohrabaně, dokáží velmi rychle běhat a jsou skvělí plavci. Nejlépe se jim daří podél řek a v lesích na pobřeží. Mini dokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Lev. Lev získal přezdívku král zvířat, jelikož se nachází na samém vrcholu potravního řetězce. Lvy jsou jediným společenským druhem kočkovitých šelem. Žijí ve smečkách, čítajících asi 10 až 15 jedinců, vedených dominantní

0: nimi samci. Dospělí samci se odlišují od ostatních kočkovitých šelem tím, že mají hřívu kolem krku a hlavy. Jsou to především noční zvířata, která loví hlavně za tmy. Loví zejména samice, zatímco samci hrdě ochraňují svá teritoria. Během posledních 50 let se populace lvů v Africe zmenšila o polovinu. Důvodem je úbytek přirozeného prostředí a nelegální lov. V celé Africe jich už dnes žije méně než 21 tisíc. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Brazilský močál Pantanal. Pantanal je největší močál na světě. Nachází se v Brazílii a zčásti také v Paraguaji a v Bolívii. Žije v něm více než 1000 druhů ptáků. Z 480 druhů plazů, kteří zde žijí, je nejrozšířenější kajman brýlový. Velká vydra severoamerická nebo říční vlk je nejlepším pantanalským lovcem. Dorůstá až do délky 170 cm. Nejdůležitějším obyvatelem močálů je jaguár. Jaguáři jsou po tygrech a lvech třetí největší kočkovité šelmy na světě. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Slon africký. Slon africký je největší suchozemský savec. Zatímco samci žijí spíše samotářsky, samice se sdružují až ve stohlavých stádech. Slon používá chobot jako ruku. S jeho pomocí pije, sbírá potravu nebo jim na sebe hází písek a prach. Jeho věrným společníkem bývá volavka rusohlavá. Největším nepřítelem slona afrického je člověk, který slony vybíjí kvůli klům. Pytláctví představuje pro slony největší hrozbu. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Velké kočkovité šelmy Afriky. V Africe žije 10 druhů velkých kočkovitých šelem. Největší z nich je lev africký. Po tygrovi je to druhá největší žijící kočkovitá šelma na zemi. Žije až v 30 člených skupinách. Další velkou kočkovitou šelmou je levhart. Když zrovna neloví, tráví většinu času ve větvích stromů. Levharti spí v korunách stromů, kde schovávají i svou kořist. Žádná jiná šelma neumí vyšplhat tak vysoko. Nejmenší z velkých kočkovitých šelem je zároveň nejrychlejším savcem na souši. Gepard má rád rovné a otevřené pláně. Potravu často hledá i v termitištích. A ještě malý bonus na závěr. Přestože je tato kočkovitá šelma o hodně menší, má rozhodně čím zaujmout. Tato kočkovitá šelma s velkýma ušima je serval. Z dálky si její člověk může splést s gepardem. Pozorovat servala je ovšem velmi náročné. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Šakaly. Šakaly jsou zvířata menšího vzrůstu, která jsou ovšem nadmíru chytrá a mazaná. Hledají potravu, kde se dá. Jsou schopní dokonce odlákat od kořisti ostatní zvířata a kořist jim vzít. Šakaly umí být obratnými lovci, ovšem z důvodu své velikosti mohou lovit pouze drobnou zvěř. jsou experti především na lov ptáků. Šakal je často k vidění v blízkosti supů a hyen, kterým se snaží ukrást kořist. Ostatním zvířatům se často podaří je zahnat, ale šakaly jsou velmi trpěliví. Umí si počkat na ten správný moment. Šakaly žijí v malých smečkách, skládajících se ze samice, samce a jejich potomků. Každá smečka disponuje svým vlastním unikátním zvukem, jímž se svolává. Šakal je vysoce přizpůsobivé zvíře a může žít téměř všude, od pláží až k pouštím. Mini dokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě.
1: Mňau TV. Připraveni na mazlení?

0: Mňau TV. Tohle budou vaši mazlíčci milovat.
1: Sponzorem pořadu je Event Soldiers. Váš partner pro úspěšné eventy.

0: Sponzorem pořadu je Event Soldiers. Váš partner pro úspěšné eventy.
1: Mňau TV. Jediná televize s hebkým kožíškem.
2: Tento pořad vám přináší technologie estetické medicíny HydraFacial. Sponzor pořadu.

0: Tento pořad vám přináší technologie estetické medicíny HydraFacial, sponzor pořadu.
1: Národní park Bvindy. Nachází se v Ugandě a zaujímá většinu plochy neproniknutelného pralesa Bvindy. Díky tropickým podmínkám prší v oblasti během celého roku. V parku se nachází několik nevysychajících řek a vodopádů. V Bvindy žije asi 350 druhů ptáků, 220 druhů motýlů, 120 druhů savců. V Bvindy žije téměř polovina světové populace gorily horské. Na celém světě žije už jen asi 350 jedinců gorily horské. Největší hrozbou je pro ně ztráta přirozeného prostředí. Mini dokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě.

Společnost IMAX hledá pracovní sílu. Lakírník, pomocný pracovník do výroby, procesní inženýr lakírník. www.imax.cz

0: Tento pořad vám přináší technologie estetické medicíny HydraFacial, sponzor pořadu.
1: Mňau TV, tohle budou vaši mazlíčci milovat.

Mňau TV, součástí vaší rodiny. Mňau TV, připraveni na mazlení?

0: Tak co pak je dneska zase novýho? A lík se zase někde válí, jak jinak. Maxík je klasicky nenažranej. Ale nazdar, kotě. A hele, to je Tonda od vedle. Staňte se hvězdou Mňau TV a vyhrajte. No tak to musím říct páničkovi, ať pošle taky to moje video.
1: Mňau TV. Tak, Rostomilá.
2: Tento pořad vám přináší technologie estetické medicíny Hydra Facial. Sponzor pořadu.

Tento pořad vám přináší technologie estetické medicíny HydraFacial. Sponzor pořadu.

0: mrchožrouti. Supy hrají v ekosystému velmi důležitou roli. Jsou takovou úklidovou četou přírody. Díky svým velmi silným žaludečním šťávám dokážou pozřít téměř cokoliv. Kořist dokážou spozorovat na vzdálenost 50 kilometrů a poradí si i s masem a kostmi. Supy neloví, vystačí si s uhynulými zvířaty a se zbytky kořisti predátorů, jako jsou lvi, hyeny a gepardi. Tím, že zlikvidují tlející maso, pomáhají zabránit šíření nemocí a chrání tak životní prostředí. Supy jsou často k vidění ve společnosti hyen, šakalů a dalších mrchožroutů. Mini dokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě.
1: Mňau TV. Tohle budou vaši mazlíčci milovat.
2: Tento pořad vám přináší technologie estetické medicíny HydraFacial. Sponzor pořadu.

Společnost IMAX hledá pracovní sílu. Lakírník, pomocný pracovník do výroby, procesní inženýr lakírník. www.imax.cz

0: Mňau TV. Jediná televize s hebkým kožíškem.
1: Tento pořad vám přináší technologie estetické medicíny HydraFacial. Sponzor pořadu.

Hadi nebo ještěrky? Hadi i ještěrky jsou různě velcí i barevní plazy. Jejich tělesná teplota závisí na okolí. Regulují ji pobytem na slunci nebo ve stínu. Ještěrky se liší od hadů hlavně tím, že mají všechny čtyři nohy. Hadi mají zase rozdvojený jazyk, díky kterému cítí a vnímají

svoje okolí. Jazyk je pro hady důležitý smyslový orgán. Ještěrky mají ušní otvory, díky kterým slyší. Hadi ušní otvory nemají. Slyší tak, že cítí vibrace. Oba druhy plazů mají šupinatá těla v mnoha různých variacích. Všichni plazy se pravidelně svlékají z kůže. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Deštné pralesy. Deštné pralesy jsou jedny z nejzajímavějších a pro různé živočišné druhy nejdůležitějších lokalit na světě. Pokrývají jen malou část planety, ale žije v nich skoro polovina všech živočišných a rostlinných druhů. Amazonský prales sám o sobě vyprodukuje až 20% kyslíku na planetě. Nejvyššímu vegetačnímu patru se říká baldachín. Vegetace je tam tak hustá, že kapce vody trvá 10 minut, než doputuje z baldachínu až na zem. Díky častému dešti a vysoké vlhkosti je v pralese pořád mokro a rostliny jsou neustále zelené. V některých deštných pralesích se nachází řeky, jezera nebo dokonce i obří vodopády. Deštné pralesy jsou nezbytné k zachování zdrojů pitné vody. Více než polovina původních pralesů už byla zničena. Největší hrozbou je kácení za účelem těžby dřeva, zisku nových pozemků a hospodářské půdy. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Divoká Keňa. Keňa, ležící na jihu Afriky, je jedno z nejdivočejších míst na světě. Se svými národními parky a chráněnými oblastmi je Keňa oblíbenou turistickou destinací. Nejpopulárnější z nich je Masai Mara. Ze Serengeti sem v rámci velké migrace přicházejí miliony antilop a hledají čerstvou trávu. V národní rezervaci Samburu žijí velká sloní stáda a lze zde pozorovat levharty. Národní park Nakuru je domovem pro skoro všechna zvířata savany až na slona afrického. Kromě toho, že je to skvělá destinace pro pozorování ptáků, lze v Nakuru snadno vidět i nosorožce. Druhým nejnavštěvovanějším keňským parkem je Amboseli na jihovýchodě. Nachází se tam některé z největších afrických sloních stád. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Plameňáci. Díky vzhledu a barvě jsou plameňáci jedním z nejsnadněji rozpoznatelných druhů ptáků na světě. Nohama víří vodu a společně s bahnem ji pomocí zobáků filtrují a hledají řasy a korýše. Mláďata plameňáků se rodí bílá nebo šedá. Zbarvení získají až na základě své potravy, která je bohatá na karotenoidy. Plameňáci žijí ve velmi početných koloniích. Jedna kolonie může čítat i miliony hnízdících jedinců. Své jméno dostal plameňák na základě svého zbarvení. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Pavijáni. Pavijáni jsou velmi inteligentní, vysoce přizpůsobivé a silné opice. Většinu času tráví na zemi a na stromy lezou pouze v noci, nebo pokud jim hrozí

0: nebezpečí. Jejich úhlavními nepřáteli jsou levharti. Paviáni žijí v početných rodinách, kterým se říká tlupy. Živí se ovocem, semeny, bobulemi, listy, rybami, ptáky a dokonce i květinami. Jsou to velmi společenská zvířata, komunikují mezi sebou pomocí zvuků a dotyků. Vzájemné probírání srsti je pro paviány velmi důležité a posiluje vztahy mezi jedinci. Paviáni jsou schopní přežít v různém prostředí, od tropických deštných pralesů po suché oblasti. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Deštný prales Nyungve. Nyungve je rozlehlý a velmi starý tropický deštný prales na jihozápadě Rwandy. S celkovou plochou více než 1020 km čtverečních je největší ve východní a střední Africe. Během doby ledové nikdy nezamrzl, proto se vyznačuje ohromnou biodiverzitou. Nyungve je domovem 13 druhů primátů, včetně šimpanzů. Je to rovněž ráj pro ornitology, kteří zde mohou pozorovat přes 300 druhů ptáků. Na území pralesa se nachází několik turistických tras, které nabízejí dechberoucí pohledy i zážitky. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Gorila horská. Největšími lidoopy jsou gorily horské. Žijí ve vysokých nadmořských výškách v afrických horských lesích v pohoří Virunga. V těchto deštných pralesích může být extrémní chladno. Proto mají gorily horské dlouhou a hustou srst. Jsou velmi společenské, žijí ve skupinách čítajících až 30 jedinců. Vůdcem tlupy bývá dospělý samec, takzvaný silverback. Silverback váží asi 180 kg a spořádá asi 20 kg potravy denně. Gorily se živí převážně zelenými listy, výhonky a stonky rostlin. Gorily stráví polovinu dne krmením, druhá polovina dne patří spánku a odpočinku. Gorily horské jsou jedním z našich nejbližších příbuzných, sdílíme asi 98% DNA. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Napajedla Národního parku Etosha. Národní park Etosha v Namibii se pyšní asi 30 napajedly. Zatímco některá z nich jsou přírodní, jiná byla vytvořena uměle člověkem. V závislosti na četnosti srážek většina pramenů rychle vysychá. Ta největší napajedla však mají vodu po celý rok. Během období sucha jsou zvířata na těchto celoročních zdrojích vody závislá. Není ničím neobvyklým vidět tisíce jedinců několika různých druhů, jak čekají, až na ně přijde řada a budou se moci napít. V blízkosti kempů se vyskytují dokonce i osvětlená napajedla. Jsou ideální především pro pozorování plachých a nočních druhů zvířat, mezi něž patří i nosorožec černý. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě.
1: Mňau TV. Tohle budou vaši mazlíčci milovat.

Devaldi Jobs. Hledáte novou pracovní příležitost? Nabízíme širokou škálu pracovních pozic v různých oborech. Ať už jste stavební dělník svářeč, zámečník, inkový pracovník, skladník nebo pracovník obchodního provozu, máme pro vás nabídku. Pro více informací o dostupných pracovních pozicích a jak se ucházet, navštivte naše webové stránky na www.divaldijobs.com. Připojte se k nám a objevte nové kariérní možnosti z Divaldi Jobs.

0: Mňau TV, součástí vaší rodiny.
1: Tento pořad vám přináší technologie estetické medicíny HydraFacial. Sponzor pořadu.

0: Mňau TV. Připraveni na mazlení?
1: Tento pořad vám přináší technologie estetické medicíny Hydra Facial. Sponzor pořadu.

0: Tento pořad vám přináší technologie estetické medicíny HydraFacial, sponzor pořadu.
1: Mňau TV. Tak roztomilá.
0: Tento pořad vám přináší technologie estetické medicíny HydraFacial, sponzor pořadu.

0: Tento pořad vám přináší technologie estetické medicíny HydraFacial, sponzor pořadu.
1: Levhart. Levharti jsou jedni z velkých kočkovitých šelem, jako jsou třeba lvi, tygři a jaguáři. Jsou to samotáři žijící v Africe a v Asii. Najdeme je v keřích u řek nebo ve skalách. Loví ze zálohy a hlavně v noci. Jako potrava jim slouží malá a střední zvířata, impaly, gazely, pakoně nebo třeba i jeleni. V nouzi loví i opice, hlodavce a malé ptáky. Aby se vyhnuli útokům jiných predátorů a ochránili svou potravu, lezou levharti na stromy. Většina z nich má černé skvrny, kterým se říká rozety. Existují ale i jedinci, kteří jsou celý černí. Tito levharti jsou velice vzácní. Jejich černá barva je zapříčiněna mutací, která se nazývá melanismus, způsobuje přebytek černého pigmentu. Mini dokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě.

Společnost IMAX hledá pracovní sílu. Lakírník, pomocný pracovník do výroby, procesní inženýr lakírník. www.imax.cz

0: Tento pořad vám přináší technologie estetické medicíny HydraFacial, sponzor pořadu.
1: Mňau TV, tohle budou vaši mazlíčci milovat.
0: Tento pořad vám přináší technologie estetické medicíny HydraFacial, sponzor pořadu.

Hejna a stáda. Ptáci se často shromažďují do početných skupin. Jedno hejno může tvořit několik tisíc a někdy i milionů ptáků. Společně létají, společně se krmí, dokonce i společně hnízdí, a to v obrovských koloniích. Velké množství bíložravců se rovněž shromažďuje do skupin, těm se říká stáda. Důvodem takového chování je bezpečnost. Když jsou zvířata ve skupině, jsou chráněná před různými druhy nebezpečí. Společně dokážou snadněji nalézt potravu a také se navzdory chladnu udržet v teple. Případnému predátorovi dlouho trvá izolovat jednoho jedince a stádo má mezitím možnost utéct. Mini dokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Pštros. S váhou 150 kilo a výškou až 2,7 metru je pštros největší pták na světě. Pštrosy jsou nelétaví ptáci. Mají rozpětí křídel okolo 2 metrů, ale používají je jen k zastrašení, když se cítí ohroženi. Samci mají černé opeření a bílý ocas, zatímco samice jsou celé hnědé.

hnědé. Mají dlouhé a silné nohy, díky kterým velmi rychle běhají. Jsou to vše žravci, jedí jak maso, tak i rostliny. Pštrosy nemají zuby, takže polikají malé kamínky, které jim stravu rozmělní v žaludku. Mají obrovské oči, pštrosí oko je větší než mozek. Žijí na afrických savanách vedle ostatních zvířat. Mini dokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Buvoly. Buvol africký je mohutné zvíře podobné domácímu skotu, žijící v různých druzích prostředí. Početná buvolí stáda najdeme od močálů přes travnaté pláně až po hustě zalesněné oblasti. Buvoly mají hustou srst, ale před africkým sluncem se musí chránit i jinak. Když se vyválí v bahně, schladí se tím, zbaví se klíšťat a zamezí hmyzím štípancům. Bahenní lázně jsou rovněž příležitost k setkání s ostatními jedinci. Když bahno zaschne, buvoly jej smíjí ve vodě. Buvoly jsou velmi dobří plavci, dokážou přeplavat i velmi hluboké vody, aby se dostali k pastvě. O tom, kterým směrem budou pokračovat v cestě, se rozhodují společně. Postaví se hlavou směrem tam, kam by si přáli jít, a většina rozhodne. Navzdory své mohutnosti a váze kolem 600 kg dokážou buvoly běžet až 60-kilometrovou rychlostí. Mini dokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Namibská poušť. Pouště pokrývají třetinu planety Země. Namibská poušť, která leží v severozápadní části Afriky, je nejstarší na světě. Je známá svými vysokými červenými dunami a uvádí se, že je až 55 milionů let stará. Páne v Sosuvleji je obklopena obřími dunami vysokými až 350 metrů. Jsou jedny z největších na světě. Oxid železitý obsažený v písku dává dunám jejich fascinující barvu. Hlavním zdrojem vody ve vysušené krajině Namibské pouště je mlha. Pobřežní větry zahání mlhu hluboko do pouště a umožňují tak přežít tamní flóře i fauně. I když se na první pohled Namibská poušť jeví neobydlená, je plná života. Žijí tam hlavně malá zvířata, nejlépe se přizpůsobily plazy. Z větších zvířat tam žijí přímorožci, antilopy skákavé, sloni nebo žirafy.

0: Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Národní park Nakuru. Nakuru je chráněná oblast okolo stejnojmenného jezera. Pro skoro 400 druhů ptáků je to ráj na zemi. V Nakuru se každoročně objevují miliony plameňáků. Je to jedno z mála míst, kde žije jak nosorožec tuponosý, tak i nosorožec dvourohý. I když je park veliký jen 188 km čtverečních, návštěvníci mají takřka jistotu, že spatří lva. V Nakuru žijí až na slona afrického všichni velcí savci savany. Nakuru, vzdálené jen 2 hodiny autem od Nairobi, je jedno z míst, které by měl v Keni navštívit každý. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Antilopa skákavá. Antilopa skákavá je původem z jižní Afriky. Jedná se o nejpočetnější druh antilopy na světě. Samci i samice mají černé zakřivené růžky s prstenci. Obvykle žijí v malých stádech, čítajících maximálně 30 jedinců. V době migrace se kolem vodních zdrojů může soustředit i několik tisíc antilop. Jsou to bíložravci a vykazují teritoriální chování. Samci bojují o dominantní pozici. Přizpůsobili se pouštním podmínkám a dokážou se obejít bez vody i několik dní. Antilopa skákavá umí běžet až 90-kilometrovou rychlostí a je symbolem Jihoafrické republiky. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Divoká Jihoafrická republika. Jižní výběžek afrického kontinentu je typický svou pozoruhodnou biodiverzitou. V oblasti žije asi 300 druhů savců a 850 druhů ptáků. V místních národních parcích a chráněných územích je velmi snadné pozorovat takzvanou velkou pětku. V hojné míře se zde vyskytují sloni a Jihoafrická republika je domovem i bílého a černého nosorožce. Kvůli pytláctví ale populace nosorožců klesla od 60. let o 90%. Antilopy skákavé jsou národním symbolem Jihoafrické republiky. I na pobřeží nabízí příroda působivou podívanou. Nejpočetnější populace vytváří lachtan jihoafrický a terej jihoafrický. Doma je tu i tučňák brýlový. Z důvodu nadměrného lovu sardinek však jeho stavy klesají. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě.
1: Mňau TV. Jediná televize s hebkým kožíškem.
2: Tento pořad vám přináší technologie estetické medicíny HydraFacial. Sponzor pořadu.

Tento pořad vám přináší technologie estetické medicíny HydraFacial. Sponzor pořadu.

0: Rys. Rysové jsou divoké kočky žijící v hustých lesích Severní Ameriky, Evropy a Asie. Mají hustou srst, která jim umožňuje žít ve studených klimatických podmínkách. Rysí tlapy jsou v porovnání se zbytkem těla nezvykle velké a chlupaté. Fungují jako přírodní sněžnice, které jim umožňují bez problémů se pohybovat hlubokým sněhem. Rysové jsou díky svému vynikajícímu sluchu a zraku skvělí noční lovci. Loví hlavně malá zvířata, jako jsou zajíci, veverky, ptáci nebo myši. Myš spozorují až na vzdálenost 70 metrů. Protože jsou rysové noční zvířata, lidé je spatří jen velmi zřídka. Mini dokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě.
1: Mňau TV. Tohle budou vaši mazlíčci milovat.
2: Tento pořad vám přináší technologie estetické medicíny HydraFacial. Sponzor pořadu.

0: Mňau TV, součástí vaší rodiny.
1: Tento pořad vám přináší technologie estetické medicíny Hydra Facial. Sponzor pořadu.

Společnost IMAX hledá pracovní sílu. Lakírník, pomocný pracovník do výroby, procesní inženýr lakírník. www.imax.cz

Velká pětka Afriky. Velká pětka se dříve říkalo pěti zvířatům, která bylo pro pěší lovce nejtěžší vystopovat a ulovit. Tato člověku nebezpečná zvířata jsou slon africký, nosorožec, buvol, lev a leopard. Dnes se tento termín používá, když člověk chce tato zvířata zahlédnout na safari, pěšky nebo při jízdě autem. Slon africký je z nich největší. Lvi jsou aktivní v noci a většinu dne stráví spánkem. Nejjednodušeji je lze zahlédnout ráno, než se uloží ke spánku. Pozorování buvolů je velice jednoduché, protože žijí ve velkých stádech. Nejtěžší na nalezení jsou z velké pětky nosorožec a leopard. Nosorožci jsou velice plaší a schovávají se v husté vegetaci. Leopardi tráví většinu svého času ve větvích stromů a jsou skvěle maskovaní. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Neskrotná Tanzánie. V Tanzánii najdeme jak zasněžený vrcholek hory Kilimandžáro, tak pláně Serengeti. V Serengeti probíhá jedna z nejzajímavějších přírodních podívaných na světě – velká migrace. Po Serengeti se po celý rok prohánějí téměř 2 miliony pakoňů, stáda zeber a gazel. V národním parku Tarangire se vyskytuje několik nejpočetnějších stád slonů v Africe. Je to rovněž úžasné místo pro pozorování ptactva. Jezero Maniara je známé jako ptačí ráj a žije tam i mnoho dalších zvířat. Kráter Ngorongoro je největší neporušenou a nezatopenou sopečnou kalderou na světě. Je hluboký 610 metrů a na jeho 260 kilometrech čtverečních žije asi 25 tisíc druhů zvířat. Asi 30% Tanzánie představuje chráněné území. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Hyena skvrnitá. Hyena je skvělým lovcem, přestože je známá spíše jako mrchožrout. Sežere téměř cokoliv, dokonce i schnilé maso. Žije v takzvaných klanech. Samice jsou větší a silnější než samci a jsou vůdčími jedinci svého klanu. Mláďata opouštějí noru pod dohledem své matky. Populace hyen rychle slábne. Největší hrozbou je pro ně ztráta přirozeného prostředí a otrava. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Velká migrace. Ze Serengeti do rezervace Masai Mara migruje každým rokem za čerstvou trávou 1,5 milionu pakoní a 300 tisíc zeber.

Nejnebezpečnější částí cesty je brodění řek. V řekách plavou krokodýly, kteří čekají na antilopy a zebry. Osud antilopy, která nestačí držet krok se svým stádem, končí v zubech krokodýla. Přestože mnoho jedinců skončí jako potrava predátorů, ti, kterým se podaří dostat se až na pláně porostlé čerstvou trávou, představují záruku budoucích generací. Mini dokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Království opeřenců. Afrika je druhým největším kontinentem na světě a pyšní se pozoruhodnou biodiverzitou ptactva. V Africe žije asi 2500 druhů ptáků. Většina z nich jsou migrující druhy přilétající z Asie, Evropy a dokonce i z arktických regionů. Zatímco někteří ptáci chtějí splynout s okolím, jiní mají pestré peří, aby přilákali partnera. Jedním z nejrozšířenějších ptáků subsaharských plání je mandelík fialovoprsý. Jeřáb královský je velký opeřenec, který většinu času tráví hledáním potravy. Je národním ptákem Ugandy. Bahňákům se daří i v drsném prostředí. Terejové tráví půl roku na moři a druhou polovinu roku hnízdí na souši a starají se o mladé. Na světě žije asi 10 000 druhů ptáků. Mini dokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Žirafy. Žirafy jsou nejvyššími žijícími suchozemskými savci na světě. Mohou dosahovat výšky až téměř 5,5 metru. Jsou to bíložravci a dokážou spořádat až 45 kg listí za den. Přestože toho hodně sežerou, stačí jim napít se pouze jednou za několik dní. Většinu tekutin získávají z čerstvých rostlin, které spořádají. Jsou to společenská zvířata, žijící v malých skupinkách. Tím se říká stáda a čítají kolem 12 až 15 jedinců. Samci bojují tak, že se přetlačují hlavami a krkem. Zkouší tak svou sílu. Aby se žirafy mohly napít, musí roztáhnout přední nohy do zvláštní pozice. Každá žirafa má jedinečný vzor srsti. Existují 4 druhy a 5 poddruhů žirafy. Jejich počty rychle klesají, hlavně z důvodu mizejícího přirozeného prostředí. Mini dokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Luskouni a termitiště. Luskouni jsou jedni z nejvzácnějších a nejzajímavějších zvířat na Zemi. Spatřit je ve volné přírodě je velice vzácné. I přes své zvláštní vzezření a podivnou chůzi jsou velmi rychlí. Rychle prohledávají zem, dokud nenajdou jídlo. S pomocí svých silných předních tlap prohrabávají půdu a hledají mravence nebo termity. Mají silný jazyk, který může být i tak dlouhý jako luskoun sám a dokáží tak chytit každého termita. Někdy se jim také říká šupinatí mravenečníci. Keratinové šupiny luskounů připomínají brnění.

0: Když je luskoun v nebezpečí, stočí se do klubíčka a je tak chráněný ze všech stran. Z nějakého důvodu se luskouni rádi válejí v bahně, hlíně a ve zvířecím trusu. Možná to dělají proto, aby zakryli svůj pach před predátory. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Afrika a její stromy. Akácie jsou ikonou afrických plání. Na tomto kontinentu však existují i další zvláštní a ojedinělé stromy. Baobab je jeden z největších stromů na světě. Ve svém kmeni dokáže zadržet velké množství vody a poskytnout ji živočichům v období sucha. Baobaby se dožívají i více jak tisíce let. Dalším velmi zvláštně vypadajícím stromem je Aloe rozsochatá. Vyskytuje se pouze na pouštích jižní Afriky. Ale pravděpodobně nejzvláštnějším ze všech je takzvaný salámový strom. Říká se mu tak díky plodům, které vypadají jako salámy. Plody jsou velmi chutné a obsahují spoustu vody. Mnoho z těchto zvláštních stromů je domovem různých živočichů. Zatímco některé z nich slouží zvířatům jako potrava nebo zásobárna vody, jiné dokážou unést i velká hnízda. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě.
1: Mňau TV. Připraveni na mazlení?

0: Mňau TV. Tak, rostomilá.
1: Tento pořad vám přináší technologie estetické medicíny Hydra Facial. Sponzor pořadu.

0: Sponzorem pořadu je Event Soldiers. Váš partner pro úspěšné eventy.
1: Rosomák. Rosomák je masožravec, veliký asi jako border collie. Je to neohrožený lovec, ale taky mrchožrout. Žije v arktických a subarktických oblastech Evropy, Asie a Severní Ameriky. Přestože připomíná spíše medvěda, je rosomák příbuzný lasičce nebo jezevci. Protože žijí v chladných oblastech, mají tlustou, mastnou srst, odolnou proti vodě. Špatně vidí, ale za to mají skvělý sluch a čich. Cítí i potravu schovanou několik metrů pod sněhem. Jejich silné čelisti dokáží rozdrtit i kost. Rosomáci jsou samotáři, žijí i loví sami. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě.

Společnost IMAX hledá pracovní sílu. Lakírník, pomocný pracovník do výroby, procesní inženýr lakírník. www.imax.cz

0: Sponzorem pořadu je Event Soldiers. Váš partner pro úspěšné eventy.
1: Mňau TV. Tohle budou vaši mazlíčci milovat.
2: Tento pořad vám přináší technologie estetické medicíny Hydra Facial. Sponzor pořadu.

0: Mňau TV, součástí vaší rodiny.
1: Tento pořad vám přináší technologie estetické medicíny HydraFacial, sponzor pořadu.

0: Tento pořad vám přináší technologie estetické medicíny HydraFacial, sponzor pořadu.
1: Devaldi Jobs. Hledáte novou pracovní příležitost? Nabízíme širokou škálu pracovních pozic v různých oborech. Ať už jste stavební dělník svářeč, zámečník, inkový pracovník, skladník nebo pracovník obchodního provozu, máme pro vás nabídku. Pro více informací o dostupných pracovních pozicích a jak se ucházet, navštivte naše webové stránky na www.divaldijobs.com. Připojte se k nám a objevte nové kariérní možnosti z Divaldi Jobs.

0: Primáti. Opice, jako třeba pavián a guereza, a lidoopy, jako třeba šimpanzi a gorily, patří do řádu primátů. Vedle společných rysů je pojí jedna zásadní skutečnost. Mají velký mozek a jsou to velmi inteligentní stvoření. Primáti žijí ve skupinách a společně mezi sebou komunikují. Dorozumívají se pomocí zvuků, výrazů tváře a gest. Jsou velmi přizpůsobiví, najdou si způsob, jak přežít téměř kdekoliv. Je až pozoruhodné, jak dobře a efektivně dokážou primáti používat ruce. Některé druhy primátů umí zacházet dokonce se základními nástroji. Primáti mají oči umístěné blízko sebe na přední straně hlavy a mají výborný zrak. I lidé patří mezi primáty. Máme s opicemi a lidoopy nejvíce společných genů. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě.
1: Mňau TV. Připraveni na mazlení?
2: Tento pořad vám přináší technologie estetické medicíny HydraFacial. Sponzor pořadu.

Společnost IMAX hledá pracovní sílu. Lakírník, pomocný pracovník do výroby, procesní inženýr lakírník. www.imax.cz

0: promykovití. Promykovití jsou malá lasicovitá zvířata známá pro svou nebojácnost. Žijí v rodinách až o 40 členech a nebojí se lovit ani jedovaté hady. Mangusta jižní je nejmenší druh promykovitých. Rády si staví podzemní doupata poblíž stromů. Nevzdalují se daleko od svých nor, protože se bojí predátorů, jako jsou orly, jestřáby a šakalové. Sice žijí i v podzemí, ale mají radši velké otevřené pláně. Mají velmi dobrý čich. Než se vydají ven na lov, bedlivě zkoumají, zda v okolí nejsou predátoři. Mini dokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Marabu africký. Čáp marabu je někdy neprávem přehlížen, přestože se jedná o majestátního a velmi důležitého opeřence. Má rozpětí křídel více než 3 metry, váží zhruba 8 kilogramů a je jedním z největších létavých ptáků na světě. Čáp marabu je masožravec a často je k vidění v blízkosti supů a jiných prchožroutů, když se snaží přiživit. Jsou imunní vůči nemocem a stejně jako supy mají silné žaludeční kyseliny, které jim umožňují pozřít téměř cokoliv. Tím, že se živí především mršinami a zbytky mrtvých zvířat, prokazují přírodě životně důležitou službu tím, že ji zbavují bakterií a nemocí. Mini dokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Snovačovití a jejich hnízda. Snovačovití jsou čeleď malých ptáků, známých pro své neobvyklé stavitelské schopnosti. Někteří mají hnědé, černé nebo dokonce červené opeření, ale většina je žlutá. Když si vybere vhodný strom, začne jedinec doslova spřádat své hnízdo ze stébel trávy. Hnízda staví vždy samci. Aby se vyhnuli útokům predátorů, jako jsou hadi, staví vstupy do svých hnízd směrem dolů. Jakmile samec dokončí stavbu hnízda, přiletí samička, aby jeho dílo zkontrolovala. A pokud ho schválí, může být hnízdo používáno. Mini dokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Hroši. Hroši jsou savci, kteří žijí v řekách a jezerech napříč Afrikou. Jsou to jedni z největších suchozemských savců na světě. Aby se ochladili, tráví většinu dne ponoření ve vodě. Protože se jejich oči, uši a nos nacházejí na vrchu hlavy, vidí, slyší i dýchají, i když jsou ve vodě. Hroši se vylézají z vody napást v noci nebo když je chladno. Jsou to čistí bíložravci. Za jednu noc spořádají okolo 35 kilogramů trávy. Koluje mýtus o tom, že hroši potí krev. Ve skutečnosti je to ale načervenalý sekret, který vylučují, aby se chránili před sluncem. Slovo hypopotamus pochází z řečtiny a znamená doslova říční kůň. Mini dokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Kolonie lachtanů. Lachtani jsou velmi roztomilí živočichové, žijící částečně ve vodě. Ve vodě tráví většinu času, ale kolonie vytvářejí na souši. Lachtani mají hustou srst, kterou se odlišují od svých příbuzných tuleňů. Jsou to zkušení plavci, umí zadržet dech na velmi dlouhou dobu a pod hladinou dokážou dokonce i spát. Lachtani mají pod kůží silnou vrstvu tuku. Tento podkožní tuk je chrání ve studené vodě. Od příbuzných tuleňů se liší i výraznými ušními boltci. Lachtan jihoafrický je masožravec, živí se mořskými rybami, hlavonožci a kraby. Jsou to velmi přátelská a zvídavá stvoření, která se nebojí přiblížit se k potápěčům. Mini dokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Surikaty. Jen 30 cm velikým surikatám nehostinná poušť vysloveně svědčí. Žijí v poušti Kalahari a okolních oblastech ve skupinkách o 20 až 50 členech. Tyto rodinné skupiny žijící v podzemních tunelech se také nazývají gengy nebo klany. Surikaty přes den hledají potravu a v noci se vracejí do bezpečí svých tunelů. Každá surikata má v klanu nějakou úlohu. Nejdůležitější je hlídka. Jedna surikata se postaví na zadní nohy, nejlépe na termitišti nebo ve větvičkách nějakého keře, a sleduje okolí, zatímco zbytek rodiny hledá potravu. Mini dokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Divoká Namibie. Namibie je tvořena pouští a řekami. Namibská poušť se rozprostírá na jihozápadním okraji Afriky a je to nejstarší poušť na světě. Podle odhadů vznikla asi před 55 miliony lety. Nejikoničtější částí namibské pouště je Sosusvlei. Místní rudé písečné duny dosahují výšky až 350 metrů. Většinu území Namibie pokrývá poušť, ale nacházejí se zde i řeky, které během roku nevysychají. Jednou z nich je řeka Kunene, která tvoří hranici s Angolou. Národní park Etosha je jedním z nejdivočejších míst na Zemi. Vodní zdroje jsou pro místní faunu životně důležité. Namibijské pobřeží Atlantiku je domovem mnoha druhů zvířat. Navzdory drsným podmínkám tam žijí lachtani nebo tučňáci. Mini dokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Tučňák brýlový. Tučňáci brýloví žijí v koloniích na pobřeží jižní Afriky. Staví si hnízda na písčitých březích nebo skalnatých ostrovech. Na rozdíl od svých příbuzných žijících v chladném prostředí dávají přednost teplejšímu klimatu. Mírnější podnebí jim dovoluje rozmnožovat se po celý rok. Dokáží pod vodou zůstat několik minut a umí se bez problému potápět do hloubek okolo 30 metrů. Potřebují měkké a zároveň pevné materiály na hnízdo, aby udrželi svá vejce v bezpečí. Mořské řasy jsou jeden z nejdůležitějších materiálů, které jsou tučňákům dostupné. Kvůli jejich hýkavým zvukům se jim přezdívá také tučňáci oslí. Kolonie tučňáků brýlových jsou na ústupu kvůli ztrátě hnízdišť a nedostatku sardinek. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Nejrychlejší suchozemské zvíře. Gepard. Gepard je nejrychlejší žijící suchozemský savec. Rychlosti 100 km za hodinu dosáhne za pouhé 3 vteřiny. Je expertem na maskování a díky své žlutavé srsti s černými skvrnami dokonale splyne s okolím. Gepard má na hlavě černé pruhy táhnoucí se od koutku oka, které zabraňují tomu, aby byl při lovu ve dne oslněn sluncem. Samice vedou spíše samotářský život, zatímco samci se sdružují do malých skupin. Anglický název cheetah je odvozen od sanskrtského slova znamenajícího skvrnitý. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě.
1: Mňau TV. Tohle budou vaši mazlíčci milovat.

0: Mňau TV. Jediná televize s hebkým kožíškem.
1: Tento pořad vám přináší technologie estetické medicíny HydraFacial. Sponzor pořadu.

0: Mňau TV, tohle budou vaši mazlíčci milovat.
1: Tento pořad vám přináší technologie estetické medicíny Hydra Facial. Sponzor pořadu.

nezvyklí a jedineční ptáci. Hadilov písař je velký africký pták. Se svou orlí hlavou s chocholkou a dlouhými ocasními pery jde jen těžko přehlédnout. Je to skvělý lovec plazů. Kladivouš africký žije v okolí mokřadů a staví si obrovská hnízda. Jeho hlava svým tvarem připomíná kladivo. Jeřáb královský je velký pták, který tráví většinu času krmením. Je to národní pták Ugandy. Snovači rudozobí se někdy zhlukují do hejn, která mají až milion členů. Tvoří největší hejna na světě, jejich populace čítá přes miliardu jedinců. Jsou společenští a staví velká hnízda až pro 50 ptáků. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě.

Společnost IMAX hledá pracovní sílu. Lakírník, pomocný pracovník do výroby, procesní inženýr lakírník. www.imax.cz

Zebry. Zebry jsou jedna z nejkrásnějších zvířat Afriky. Jsou to bíložravci a většinu času tráví spásáním trávy. Zebry neustále hledají čistou trávu a vodu. Protože jsou to společenská zvířata, při cestování krajinou nebo hledání vody se mohou spojit i s jinými bíložravci, jako jsou třeba antilopy. Jejich černobílé pruhy jim dovolují splynout se zbytkem stáda a tím zmást případné šelmy. Díky těmto pruhům dokáže mládě poznat svou matku. Každou zebru zdobí unikátní vzor pruhů. Zebry jsou ve skutečnosti černé s bílými pruhy. Mini dokument.

Společnost IMAX hledá pracovní sílu. Lakírník, pomocný pracovník do výroby, procesní inženýr lakírník. www.imax.cz

Terejové. Terejové tráví většinu života na moři a na souš se vracejí kvůli hnízdění. Během několika týdnů jich na hnízdiště na pevnině přilétají desítky tisíc. Ti, kteří přilétají nejdříve, mají privilegium vybrat si k zahnízdění to nejbezpečnější místo. Terejové jsou monogamní, páry přilétají na místo hnízdění v různou dobu. Namlouvání vypadá jako tanec. Terejové staví malé kupky, kam posléze kladou vejce. Samec a samice se v hledání potravy střídají. U vajec však vždy zůstává alespoň jeden z rodičů. Když se mláďata naučí létat, terejové odletí. Varani. Varani jsou plazy, kteří dorůstají až do délky 3 metrů. Mají dlouhé ocasy a silné čelisti, které dokážou rozdrtit i kost. Pomocí silných a ostrých drápů hledají vejce a kořist žijící pod zemí. Na rozdíl od ostatních ještěrů, varani mají rozdvojený jazyk. Právě ten jim dovoluje zachytit pach a najít potravu. Přestože vypadají pomalu a neohrabaně, dokáží velmi rychle běhat. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Létající lišky. Kaloň je poměrně velký živočich, který žije v teplých krajinách. Přestože létají jako ptáci, společně s dalšími druhy netopírů patří mezi savce. Spí a odpočívají v korunách stromů, kam se zavěšují hlavou dolů. Někdy se jim říká létající lišky, a to kvůli chlupaté hlavě, která se nápadně podobá té liščí. Na místech, kde mají dostatek potravy, je možné pozorovat miliony kaloňů zároveň. Napoleon Island na jezeře Kivu ve Rwandě je domovem obrovské kolonie kaloňů. Nachází se tam velké množství stromů kvajáva, které pomáhají této populaci kaloňů uživit se. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Lev. Lev získal přezdívku král zvířat, jelikož se nachází na samém vrcholu potravního řetězce. Lvi jsou jediným společenským druhem kočkovitých šelem. Žijí ve smečkách, čítajících asi 10 až 15 krku a hlavy.

to především noční zvířata, která loví hlavně za tmy. Loví zejména samice, zatímco samci hrdě ochraňují svá teritoria. Během posledních 50 let se populace lvů v Africe zmenšila o polovinu. Důvodem je úbytek přirozeného prostředí a nelegální lov. V celé Africe jich už dnes žije méně než 21 tisíc. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Draví ptáci. Draví ptáci se živí ostatními živočichy. Jsou buď skvělými lovci, nebo mrchožrouty. Denní dravci, jako jestřáby, orly, sokoly nebo supy, se krmí během dne. Noční dravci jsou hlavně sovy. I přesto, že některé druhy sov jsou aktivní i ve dne, většina loví v noci. Dravci mají několik společných znaků, silné zahnuté zobáky a velké ostré drápy. Všichni mají výjimečně dobrý zrak. Zatímco orly jsou jedni z největších dravců, sokoly jsou nejrychlejší a také nejlepší lovci. Někteří dravci loví hady, ještěrky a malé hlodavce. A jiní dokonce i menší ptáky nebo ryby. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Africké antilopy. Antilopy jsou nejrozšířenějším zvířecím druhem afrických plání. Žijí samotářsky i v několika tisícových stádech a obývají širokou škálu prostředí. Největší antilopou je antilopa losí, která může vážit téměř tunu. Gazely jsou doma ve východní Africe a patří mezi nejpočetnější druhy. Antilopa kudu má zakroucené rohy, je sice trochu plachá, ale velmi často bývá k vidění u napajedel. Jindy se raději schovává v křovinách, kde nachází potravu. Jednou z nejkrásnějších a přímorožec jihoafrický. Oba druhy se přizpůsobili životu v poušti a vydrží dlouho bez vody. Boje samců antilopy skákavé o dominantní postavení jsou nelítostné. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Krokodýly. Krokodýly jsou velcí plazy, žijící v tropických oblastech Austrálie, Afriky, Asie a k regulaci své tělesné teploty potřebují změnu prostředí. Jestliže se chtějí zahřát, musí vylézt z vody ven a začít se vyhřívat na slunci. Jsou to masožravci a skvělí lovci, kteří přepadají ze zálohy. Přestože mají 24 ostrých téměř hodinu. Největší je krokodýl mořský, který dorůstá délky až 6 metrů a váží i víc jak tunu. 99% mláďat krokodýla se nedožije jednoho roku. Sežerou je velké ryby, dospělí krokodýly, varani nebo volavky. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Slon africký. Slon africký je největší suchozemský savec. Zatímco samci žijí spíše samotářsky, sami

0: ptačice se sdružují až ve 100 hlavých stádech. Slon používá chobot jako ruku. S jeho pomocí pije, sbírá potravu nebo jim na sebe hází písek a prach. Jeho věrným společníkem bývá volavka rusohlavá. Největším nepřítelem slona afrického je člověk, který slony vybíjí kvůli klům. Pytláctví představuje pro slony největší hrozbu. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Guerrézy. Černobílé guerrézy žijí výhradně v lesích Afriky. Se svou krásnou černou srstí a bílým pruhem na zádech a na ocase jsou velmi výrazné. Všechny ostatní druhy opic mají 5 prstů, guerrézy mají ale jenom 4, chybí jim palec. Další druh, červené guerrézy, žije v jižní Africe. Jsou ohrožené a pozorované jen vzácně. Jedno z mála míst, kde je můžeme vidět, je les Jozani na ostrově Unguja na Zanzibaru. Guerrézy žijí od pobřežních lesů až po deštné pralesy ve vysokých nadmořských výškách. Po zemi se pohybují jen zřídka, raději obratně skáčou ze stromu na strom. Největší hrozbou pro guerrézy je ztráta životního prostředí. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě.
1: Mňau TV? Tohle budou vaši mazlíčci milovat.

Hadi nebo ještěrky? Hadi i ještěrky jsou různě velcí i barevní plazy. Jejich tělesná teplota závisí na okolí. Regulují ji pobytem na slunci nebo ve stínu. Ještěrky se liší od hadů hlavně tím, že mají všechny čtyři nohy. Hadi mají zase rozdvojený jazyk, díky kterému cítí a vnímají svoje okolí. Jazyk je pro hady důležitý smyslový orgán. Ještěrky mají ušní otvory, díky kterým slyší. Hadi ušní otvory nemají. Slyší tak, že cítí vibrace. Oba druhy plazů mají šupinatá těla v mnoha různých variacích. Všichni plazy se pravidelně svlékají z kůže. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě.

Nosorožci. Jméno nosorožce je odvozeno od jeho latinského názvu rhinoceros, což znamená roh na nose. Existuje 5 druhů nosorožců: tuponosý, dvourohý, sumaterský, indický a jávský. Nosorožec tuponosý je jeden z největších suchozemských savců. Je to společenské zvíře, které žije v malých skupinkách. Nosorožci dvourozí jsou samotářští. I když jsou někdy aktivní i ve dne, nejraději jedí a pijí v noci, když je chladněji. Bílí a černí nosorožci žijící v Africe mají 2 rohy. Nosorožec indický žije v Asii a má jen 1 roh. Nosorožci mají špatný zrak, ale mají téměř dokonalý čich a sluch. Kvůli velkému zájmu o nosorožčí rohy jsou kvůli pytlákům na hranici vyhubení. Jejich rohy jsou složeny z keratinu, stejně jako naše nehty a vlasy. Všechny druhy nosorožců patří mezi kriticky ohrožené. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v 1 minutě. Medvěd hnědý. Medvědi žijí v hustých lesích, v horských oblastech, údolích a loukách po celém světě. Populace medvěda hnědého žijí v Severní Americe, Evropě i Asii. Jsou to silná a mohutná zvířata. Přestože jsou to predátoři na samé špičce potravního řetězce, živí se hlavně bobulovitými plody, ovocem, ořechy nebo kořínky. Jejich kořistí se mohou stát i ostatní zvířata, a to od hlodavců až po větší savce. Pokud mají možnost, dokážou lovit i ryby. Navzdory své velikosti a váze až 450 kg dokáží běžet rychlostí až 50 km za hodinu. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v 1 minutě. Deštné pralesy. Deštné pralesy jsou jedny z nejzajímavějších a pro různé živočišné druhy nejdůležitějších lokalit na světě. Pokrývají jen malou část planety, ale žije v nich skoro polovina všech živočišných a rostlinných druhů. Amazonský prales sám o sobě vyprodukuje až 20% kyslíku na planetě. Nejvyššímu vegetačnímu patru se říká baldachín. Vegetace je tam tak hustá, že kapce vody trvá 10 minut, než doputuje z baldachínu až na zem. Díky častému dešti a vysoké vlhkosti je v pralese pořád mokro a rostliny jsou neustále zelené. V některých deštných pralesích se nachází řeky, jezera nebo dokonce i obří vodopády. Deštné pralesy jsou nezbytné k zachování zdrojů pitné vody. Více než polovina původních pralesů už byla zničena. Největší hrozbou je kácení za účelem těžby dřeva, zisku nových

pozemků a hospodářské půdy. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Velké kočkovité šelmy Afriky. V Africe žije 10 druhů velkých kočkovitých šelem. Největší z nich je lev africký. Po tygrovi je to druhá největší žijící kočkovitá šelma na zemi. Žije až v 30 člených skupinách. Další velkou kočkovitou šelmou je levhart. Když zrovna neloví, tráví většinu času ve větvích stromů. Levharti spí v korunách stromů, kde schovávají i svou kořist. Žádná jiná šelma neumí vyšplhat tak vysoko. Nejmenší z velkých kočkovitých šelem je zároveň nejrychlejším savcem na souši. Gepard má rád rovné a otevřené pláně. Potravu často hledá i v termitištích. A ještě malý bonus na závěr. Přestože je tato kočkovitá šelma o hodně menší, má rozhodně čím zaujmout. Tato kočkovitá šelma s velkýma ušima je serval. Z dálky si její člověk může splést s gepardem. Pozorovat servala je ovšem velmi náročné. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Pavijáni. Pavijáni jsou velmi inteligentní, vysoce přizpůsobivé a silné opice. Většinu času tráví na zemi a na stromy lezou pouze v noci nebo pokud jim hrozí nebezpečí. Jejich úhlavními nepřáteli jsou levharti. Pavijáni žijí v početných rodinách, kterým se říká tlupy. Živí se ovocem, semeny, bobulemi, listy, rybami, ptáky a dokonce i květinami. Jsou to velmi společenská zvířata, komunikují mezi sebou pomocí zvuků a dotyků. Vzájemné probírání srsti je pro pavijány velmi důležité a posiluje vztahy mezi jedinci. Pavijáni jsou schopní přežít v různém prostředí, od tropických deštných pralesů po suché oblasti. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Brazilský močál Pantanal. Pantanal je největší močál na světě. Nachází se v Brazílii a z části také v Paraguaji a v Bolívii. Žije v něm více než 1000 druhů ptáků. Z 480 druhů plazů, kteří zde žijí, je nejrozšířenější kajman brýlový. Velká vydra severoamerická nebo říční vlk je nejlepším pantanalským lovcem. Dorůstá až do délky 170 cm. Nejdůležitějším obyvatelem močálů je jaguár. Jaguáři jsou po tygrech a lvech třetí největší kočkovité šelmy na světě. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Národní park Bvindi. Nachází se v Ugandě a zaujímá většinu plochy neproniknutelného pralesa Bvindi. Díky tropickým podmínkám prší v oblasti během celého roku. V parku se nachází několik nevysychajících řek a vodopádů. V Bvindi žije asi 350 druhů ptáků, 220 druhů motýlů, 120 druhů savců. V Bvindi žije téměř polovina světové populace gorily horské. Na celém světě žije už jen asi 350 jedinců gorily horské. Největší hrozbou je pro ně ztráta přirozeného prostředí. Minidokumenty.

0: zajímavosti o světě v jedné minutě. Plameňáci. Díky vzhledu a barvě jsou plameňáci jedním z nejsnadněji rozpoznatelných druhů ptáků na světě. Nohama víří vodu a společně s bahnem ji pomocí zobáků filtrují a hledají řasy a korýše. Mláďata plameňáků se rodí bílá nebo šedá. Zbarvení získají až na základě své potravy, která je bohatá na karotenoidy. Plameňáci žijí ve velmi početných koloniích. Jedna kolonie může čítat i miliony hnízdících jedinců. Své jméno dostal plameňák na základě svého zbarvení. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Pes hyenový. Pes hyenový je jeden z nejvzácnějších afrických predátorů. Jsou to společenská zvířata, která žijí ve smečkách. Tato silná a hbitá zvířata dokáží pronásledovat kořist i po několik hodin. Psi hyenoví mají vynikající zrak a čich a díky svým velkým kulatým uším i sluch. Mají obří teritoria, která neustále hlídají. Psi hyenoví jsou jedni z nejschopnějších lovců na planetě. Zatímco lvi jsou úspěšní jen ve 30% případů, u psů hyenových je to 80%. Jejich latinské jméno Lycaon pictus doslova znamená malovaný vlk. Jsou na hranici vyhynutí, v divočině se jich nachází jen okolo 5000. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě.
1: Mňau TV.

0: Lustros. S váhou 150 kilo a výškou až 2,7 metru je pštros největší pták na světě. Pštrosy jsou nelétaví ptáci. Mají rozpětí křídel okolo 2 metrů, ale používají je jen k zastrašení, když se cítí ohroženi. Samci mají černé opeření a bílý ocas, zatímco samice jsou celé hnědé. Mají dlouhé a silné nohy, díky kterým velmi rychle běhají. Jsou to všežravci, jedí jak maso, tak i rostliny. Pštrosy nemají zuby, takže polikají malé kamínky, které jim stravu rozmělní v žaludku. Mají obrovské oči, pštrosí oko je větší než mozek. Žijí na afrických savanách vedle ostatních zvířat. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě.
1: Mňau TV. Tohle budou vaši mazlíčci milovat.

0: Tak co pak je dneska zase novýho? A Lík se zase někde válí, jak jinak. Maxík je klasicky nenažranej. Ale nazdar, kotě. A hele, to je Tonda odvedle. Staňte se hvězdou Mňau TV a vyhrajte. No tak to musím říct páničkovi, ať pošle taky to moje video.
1: Ekosystém Serengeti. Km2 velké Serengeti poskytuje útočiště mnoha druhům živočichů. Do ekosystému patří národní park, chráněná území Ngorongoro a Masai Mara a část Viktoriina jezera. Odehrává se v něm jedna z největších masových migrací na světě. V průběhu roku uvnitř ekosystému migruje 1,5 milionu pakoňů žíhaných, 200 tisíc zeber stepních a 400 tisíc gazel. Ekosystém Serengeti je téměř nedotčená chráněná oblast. Oblasti mimo park jsou ale v nebezpečí kvůli zvyšujícímu se osídlení a expanzi zemědělské půdy. Národní park Serengeti i chráněná oblast

Oblast Ngorongoro jsou na seznamu světového dědictví UNESCO. Mini dokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Levhart. Levharti jsou jedni z velkých kočkovitých šelem, jako jsou třeba lvi, tygři a jaguáři. Jsou to samotáři žijící v Africe a v Asii. Najdeme je v keřích u řek nebo ve skalách. Loví ze zálohy a hlavně v noci. Jako potrava jim slouží malá a střední zvířata, impaly, gazely, pakoně nebo třeba i jeleni. V nouzi loví i opice, hlodavce a malé ptáky. Aby se vyhnuli útokům jiných predátorů a ochránili svou potravu, lezou levharti na stromy. Většina z nich má černé skvrny, kterým se říká rozety. Existují ale i jedinci, kteří jsou celý černí. Tito levharti jsou velice vzácní. Jejich černá barva je zapříčiněna mutací, která se nazývá melanismus, způsobuje přebytek černého pigmentu. Mini dokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Deštný prales Nyungve. Nyungve je rozlehlý a velmi starý tropický deštný prales na jihozápadě Rwandy. S celkovou plochou více než 1020 km čtverečních je největší ve východní a střední Africe. Během doby ledové nikdy nezamrzl, proto se vyznačuje ohromnou biodiverzitou. Nyungve je domovem 13 druhů primátů, včetně šimpanzů. Je to rovněž ráj pro ornitology, kteří zde mohou pozorovat přes 300 druhů ptáků. Na území pralesa se nachází několik turistických tras, které nabízejí dechberoucí pohledy i zážitky. Mini dokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Antilopa skákavá. Antilopa skákavá je původem z jižní Afriky. Jedná se o nejpočetnější druh antilopy na světě. Samci i samice mají černé zakřivené růžky s prstenci. Obvykle žijí v malých stádech, čítajících maximálně 30 jedinců. V době migrace se kolem vodních zdrojů může soustředit i několik tisíc antilop. Jsou to bíložravci a vykazují teritoriální chování. Samci bojují o dominantní pozici. Přizpůsobili se pouštním podmínkám a dokážou se obejít bez vody i několik dní. Antilopa skákavá umí běžet až 90-kilometrovou rychlostí a je symbolem Jihoafrické republiky. Mini dokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Namibská poušť. Pouště pokrývají třetinu planety Země. Namibská poušť, která leží v severozápadní části Afriky, je nejstarší na světě. Je známá svými vysokými červenými dunami a uvádí se, že je až 55 milionů let stará. Pánev Sosuvlej je obklopena obřími dunami vysokými až 350 metrů. Jsou jedny z největších na světě. Oxid železitý obsažený v písku dává dunám jejich fascinující barvu. Hlavním zdrojem vody ve vysušené krajině Namibské pouště je mlha.
Pobřežní větry zahání mlhu hluboko do pouště a umožňují tak přežít tamní flóře i fauně. I když se na první pohled namibská poušť jeví neobydlená, je plná života. Žijí tam hlavně malá zvířata, nejlépe se přizpůsobily plazy. Z větších zvířat tam žijí přímorožci, antilopy skákavé, sloni nebo žirafy.

0: Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Buvoly. Buvol africký je mohutné zvíře podobné domácímu skotu, žijící v různých druzích prostředí. Početná buvolí stáda najdeme od močálů přes travnaté pláně až po hustě zalesněné oblasti. Buvoly mají hustou srst, ale před africkým sluncem se musí chránit i jinak. Když se vyválí v bahně, schladí se tím, zbaví se klíšťat a zamezí hmyzím štípancům. Bahenní lázně jsou rovněž příležitost k setkání s ostatními jedinci. Když bahno zaschne, buvoly její smíjí ve vodě. Buvoly jsou velmi dobří plavci, dokážou přeplavat i velmi hluboké vody, aby se dostali k pastvě. O tom, kterým směrem budou pokračovat v cestě, se rozhodují společně. Postaví se hlavou směrem tam, kam by si přáli jít, a většina rozhodne. Navzdory své mohutnosti a váze kolem 600 kg dokážou buvoly běžet až 60-kilometrovou rychlostí. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Gorila horská. Největšími lidoopy jsou gorily horské. Žijí ve vysokých nadmořských výškách v afrických horských lesích v pohoří Virunga. V těchto deštných pralesích může být extrémní chladno. Proto mají gorily horské dlouhou a hustou srst. Jsou velmi společenské, žijí ve skupinách čítajících až 30 jedinců. Vůdcem tlupy bývá dospělý samec, takzvaný silverback. Silverback váží asi 180 kg a spořádá asi 20 kg potravy denně. Gorily se živí převážně zelenými listy, výhonky a stonky rostlin. Gorily stráví polovinu dne krmením, druhá polovina dne patří spánku a odpočinku. Gorily horské jsou jedním z našich nejbližších příbuzných, sdílíme asi 98% DNA. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Divoká Kenia. Kenia ležící na jihu Afriky je jedno z nejdivočejších míst na světě. Se svými národními parky a chráněnými oblastmi je Kenia oblíbenou turistickou destinací. Nejpopulárnější z nich je Masai Mara. Ze Serengeti sem v rámci velké migrace přicházejí miliony antilop a hledají čerstvou trávu. V národní rezervaci Samburu žijí velká sloní stáda a lze zde pozorovat levharty. Národní park Nakuru je domovem pro skoro všechna zvířata savany až na slona afrického. Kromě toho, že je to skvělá destinace pro pozorování ptáků, lze v Nakuru snadno vidět i nosorožce. Druhým nejnavštěvovanějším keňským parkem je Amboseli na jihovýchodě. Nachází se tam některé z největších afrických sloních stád. Minidokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě. Hejna a stáda. Ptáci se často shromažďují do početných skupin. Jedno hejno může tvořit několik tisíc a někdy i milionů ptáků. Společně létají, společně se krmí, dokonce i společně hnízdí, a to v obrovských koloniích. Velké množství bíložravců se rovněž shromažďuje do skupin, těm se říká stáda. Důvodem takového chování je bezpečnost. Když jsou zvířata ve skupině, jsou chráněná před různými druhy nebezpečí. Společně dokážou snadněji nalézt potravu a také se navzdory chladnu udržet v teple. Případnému predátorovi dlouho trvá izolovat jednoho jedince a stádo má mezitím možnost utéct. Mini dokumenty. Zajímavosti o světě v jedné minutě.
1: Mňau TV. Připraveni na mazlení?